0: tancoval voják se Slovenkou a povídá jí, slečno, vy jste perla. Ona pání je perla.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. července, slavíme jmeniny Radomíra. Toto jméno slovanského původu znamená ten, kdo se raduje z míru. Všem Radomírům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio. Crazy Rádio.

0: Doctor.
1: Byla čtvrtá hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Maximálně fun!

Rádio.

0: vchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: kiss. Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Yeah, yeah, yeah.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry. Dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek. Ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený. A jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda. Tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořaba, otec hokejisty Hořaby mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.
0: Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

got everything I want in my life except a girlfriend.

dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. července, slavíme jmeniny Radomíra. Toto jméno slovanského původu znamená ten, kdo se raduje z míru. Všem Radomírům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.
5: Alex Stage,
6: vedle mě Little Saint,
5: 2010,
6: přezem,
5: hej, hej, pojď, hey, pojď, hej.

0: tě rád.
1: Alex Stage. Alex Stage. Lil Saint. Lil Saint. Love Story. Love Story. Yeah. Yeah. Nevím proč, ale vím, že vzala si můj cit. Možná je to dobře, možná ne, tak to má být do té doby. Co jsem ztratil, já tebe vím, že každá holka se mnou je vlastně tvůj stín. Nevím proč, ale mám strach se znova zamilovat. Nejvíc mě mrzí, že se musím přetvařovat. Kvůli

otevřela oči mý, protože mý srdce bude pořád jenom tvý. Nechci zapomenout, ale ani nechci brečet a věř, že není dobré brečet každý večer. Tak klečet a myslet si, že znovu přijdeš a do našeho příběhu nový řádky vpíšeš. Klečet a myslet si, že znovu přijdeš a do našeho příběhu nový řádky vpíšeš. A do našeho příběhu nový řádky vpíšeš.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Chlap jde po poli, nejednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemštěna, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste, on povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Povám všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa, ne, jenom my Židi.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun. Yeah.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. července, slavíme jmeniny Radomíra. Toto jméno slovanského původu znamená ten, kdo se raduje z míru. Všem Radomírům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum informací.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. července, 10 hodin dopoledne. V bulvární realitě, kde se srdce lámou jako perníčky, Vális z pořadu Are Y u Devan. Poslal Anetu k šípku a místo toho se vrhnul na Míšu, což se stalo přímo na červeném koberci. No co, takový je holt život, když si lidi myslí, že se ta láska peče jako bábovka a pak z toho vleze jenom kopačka. Prostě letní romance jako řemen, jen s více kamerami a občas trochu trapnosti.
4: Ze společnosti.
5: Hollywoodská herečka Kristen Bellová si užívá krásy Prahy s rodinou, zatímco její muž Dax Shepard si zavzpomínal na staré dobré časy. Přiznal, že dříve to bylo jeho nejoblíbenější město, kde se rád pořádně ožíral. Holt, některé lásky ke zlatavému moku jsou věčné.
4: Kultura.
5: Takže, zatímco všude kolem teče pot a nikdo neví, co s načatým létem, na zámku Kačina se chystá pořádné kulturní peklo. Letní scéna tam totiž naservíruje muzikálovou komedii 50 odstínů, takže se nemusíte bát, že byste usnuli u nějaké suché klasiky. Zkrátka, ideální letní vyžití pro všechny, kdo mají rádi divadlo a u toho se chtějí trochu zapotit smíchy a něčím víc.
4: Sport.
5: Fotbalisté se opět předvedli, tentokrát ne na hřišti, ale u plaveckého bazénu, kde místo nácviku rohových kopů někteří machři předváděli, jak se dá skočit šipka přímo do drinku. Jeden obránce prý dokonce tvrdil, že trénuje na olympijskou disciplínu, skok do hlubin fanouškovského veselí, jenže ho po pár pivech museli z vody tahat. No, hlavně že se nikdo neutopil v tom bordelu, co tam po nich zůstal.
4: Doprava.
5: Takže, řidiči, kdo plánoval víkendový únik z Brna po D2, má smůlu, dálnice je v noci zcela uzavřena kvůli betonáži nového mostu, takže si pospíte v koloně. Mezitím na cyklostezce pod mostem stavbaři řeší, že se tam cyklisti kradou přes zábrany jak pubertáci k zakázanému ovoci. No co, hlavně že se na našich silnicích nikdy nenudíme a vždycky máme o čem vyprávět u piva.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká takové lehce rozverné počasí, od jihu se nám bude protrhávat oblačnost a déšť se s námi rozloučí, snad to nikoho nenaštve. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na příjemných 25 stupňů Celsia, v noci se ale opatrně schladí na 10 až 14, takže kdo se chystá na noční toulky, ať si přibalí něco navíc, aby ho nepřekvapil chlad a nepohoda. Zítra to bude podobná písnička, nejvíce kolem 22 až 23 stupňů, s nočním minimem kolem 10 až 11 stupňů, takže žádné velké horké orgie se bohužel konat nebudou, spíš taková vlažná pohodička.
4: To byly zprávy Crazy.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Your man's just gonna hurt you.
2: You know I'm only gonna break your heart, right?
1: You want a bet?
2: Bring it on.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. července, 11 hodin dopoledne. Včerejší tropická noc zřejmě dohnala nejednoho Pražana k improvizaci, protože v jednom z veřejných parků se ráno našel pár s igelitkou plnou prázdných proseco lahví a úsměvem, který naznačoval, že jim asi nikdo neřekl, že na piknik se nosí deka a nejenom touha. Mezitím, co někteří řeší noční romantiku v parcích, meteorologové varují před rekordními vedry, takže raději pamatujte na své chlupaté miláčky, protože rozpálený asfalt pálí packy jako čert. A pro ty, co raději klídek, Karlovy Vary budou v červenci hořet spíš kulturně, ne kvůli počasí, tak tam to snad bude bez spálených tlapek.
5: Ze společnosti.
6: Urostlí hasiči Stýna nad Vltavou nedávno pořádně nažhavili internet, když se kvůli nedostatku vody museli sprchovat venku v boxerkách, čímž si vysloužili tisíce lajků a status novodobých Adonisů. Je vidět, že i když je v pohotovosti, chlap si umí najít způsob, jak se pořádně osvěžit a udělat radost nejen sobě.
5: Kultura.
6: V Česku to letos v létě zase pořádně žije a kromě těch velkých festivalů se můžete těšit na pěkné bizáry, jako třeba závody traktorů v Bahně, kde dostat spršku hlíny je skoro povinnost. Pokud máte radši něco pomalejšího, jsou tu i šnečí dostihy, kde se asi člověk neopije tak rychle. No prostě, pro každého se najde nějaká ta úchylárna, u které si parádně odpočine od všedních sraček.
5: Sport.
6: Mladý český tenisový talent Jakub Menšík sice na Wimbledonu skončil, ale zanechal po sobě solidní dojem. Svět sice nechápe, jak to ten Čech mohl zkazit, když ho slavný soupeř tak chválil, ale my víme, že si to prostě užil a příště to bude lepší, ne? Aspoň ho nemuseli honit bulvární fotografové, jestli si náhodou po prohře nedal dvojitou porci jahod se smetanou.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích je dnes ráno zase veselo, a to nejen kvůli tradičním kolonám, ale hlavně díky řidiči kamionu, který na dálnici D1 předvedl, že i přeprava exotického nákladu může způsobit lehkou erekci v provozu. Policie ho musela zastavit, protože z plachty mu vykukovala nepochopitelná, ale prý docela vábivá, nafukovací pana, což evidentně rozptylovalo řidiče i řidičky. Takže pozor, milí řidiči, i když je pátek, ať vás nic nerozptiluje a hlavně se dívejte na cestu, a ne na umělé spolusjezdaře.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká polojasno s občasnými mraky, takže si s nějakou tou přeháňkou moc hlavu nelámejte. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25 stupňů Celsia, místy na jižní Moravě až na skoro necudných 28. V noci se pak ochladí na 10 až 14 stupňů, což je ideální na pořádné tulení pod
3: deku. Minimum

came.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Lado zkázy má záknuje a srdce jí má bílá nostalgie. Lado zkázy má děti a sáky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. července, poledne. Čeští fotbalisté nám ukázali, že po tréninku je potřeba pořádně zregenerovat, a to i ve striptýzovém klubu, kde je nad ránem čekalo překvapení. Prý to bylo náročnější než celý zápas, ale kluci si to prej užili, jen ty raní hlavy pak bolely víc než prohrané derby. Holt, sportovci si taky potřebují občas protáhnout tělo i jinde než na hřišti.
5: Ze společnosti.
6: Brnem nedávno projel epický 2-kilometrový konvoj tramvají, který si hned zamluvil místo v České knize rekordů. Tyhle pojízdné mašiny se táhly s 20-metrovými rozestupy, aby to vypadalo dostatečně impozantně pro komisaře. Kdo by si pomyslel, že takový štrůdl šalin může být taková pecka?
5: Kultura.
6: Mělník se už brzy promění v přímořský ráj, kde si lidé místo úmorného vedra užijí divadlo, akrobaci a nový cirkus. Místní festival Moře u Mělníka totiž na jeden den přiveze do parku na Podolí tuny jídla a hlavně ten správný se asi devibe. Takže vytáhněte plavky, nahoďte kšandy a hurá do víru letní zábavy, co smrdí labem, ale baví jako moře.
5: Sport.
6: Jiří Procházka si zase jednou dokázal, že je prostě jinde, když se ponořil do kopřivového rituálu pro očistu těla i duše. Prý se pak cítil jako znovu zrozený, což je super, ale my se jen bojíme, co přijde příště, možná meditace v mraveništi. Český bojovník MMA tímto dal na Instagramu fanouškům nahlédnout do své neobvyklé přípravy, která kombinuje samurajskou filozofii s pálením od kopřiv.
5: Doprava.
6: Řidiči na D1, smůla se na vás lepí jak hovno na botu, protože u Brna se zaseklo několik kamionů a tvoří se kolony, ve kterých si stačíte napsat román. Vypadá to, že dneska se místo doma u večeře budete mchlovat s volantem a poslouchat rádio. Takže si připravte trpělivost, nebo si alespoň zkuste v zrcátku najít, jestli vám nějaký fešák nemrká, aspoň se zabavíte.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká sluníčko, které pěkně připeče až kolem 25, na Moravě se to vyšplhá i k 28 stupňům, takže opálená záda budou. Zítra si počasí dá pauzu od rekordů, čekáme něco kolem 23, ale klidně se to vyšplhá i k 25, a sem tam možná i sprška, tak se holky nezapomeňte vzít deštník, ať vám to nerozmaže řasenku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

rozumění, jenom šoustání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez jedná. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. července, slavíme jmeniny Radomíra. Toto jméno slovanského původu znamená ten, kdo se raduje s míru. Všem Radomírům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Ženu. Také nemám, nemám, sám jsem tady sám. A včera oni vidí ty ovci, tamto se vrhli na ty ovce, se Bača se dívá, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
3: Crazy Radio, minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. července, 13. hodina odpoledne. Česká veřejnost řeší nejspíš jen to, jestli se přes víkend konečně dostane k tomu bazénu, protože letní vedra už začínají být na chcípnutí. Mezitím se spekuluje, kdo si letos z dovolené nepřiveze jen opálení, ale i pěknou životní pohromu. Hlavní je, že v hospodě teče pivo a grilovačky jedou na plné obrátky, to je to nejdůležitější.
5: Ze společnosti.
6: Týmští strážníci zažili minulý rok opravdu kuriozní výjezd, když je oznamovatel poslal do lesa k bedně s údajným lidským tělem. Z mrtvoly se nakonec vyklubala silikonová kráska ze sex shopu, které nic nescházelo, jen ležela nevhodně odložená. Případ tak místo vraždy vyřešili spíš lidské choutky a trocha nepořádku, chápete, no.
5: Kultura.
6: Máme tu žhavou kulturní zprávu přímo z Mělníka, kde se prý místní promění v přímořský přístav plný vůní a letní atmosféry. 11. července tam totiž vypukne festival Moře u Mělníka, kde se má divadlo, akrobacie a nový cirkus mísit s hromadami jídla z fotrucků, takže bacha na to břicho do plavek. Jestli jste si mysleli, že na pořádnej letní jetlag potřebujete k moři do Chorvatska, tak se šeredně pletete, stačí jeden den v Mělníku.
5: Sport.
6: Jiří Procházka se zase ukázal jako správný exot, když se před zápasem cvičil v kopřivách. Prý aby se cítil očištěný a znovu zrozený. Kdo by to byl řekl, že k vítězství vede cesta přes pořádné pošahání.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Yes, everything I remember is the Culture Club team, when the original by Jazz, come back again for the new song, vibe 1990, what? Year 2000, I live, see? What?

se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.

0: šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A on pá, co se vám stalo, pá, spad jsem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jenom odkopat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrejzeraj.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum info. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštěvovat a včil ten Jura došel, byl z Kostic a do Lážota k Janovi. Vždycky měli zvyk, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech čtyřech nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabíjovat celé prasa?
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: What they say, Sheldon? I think. What's that? Hit you all sweet and innocent? Well. Hey, where you is, ain't you?

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: kiss.
1: Minimum muziky. Minimum.

Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale jaká, čo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.

0: Mr. Bullshit.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 3. července, slavíme jmeniny Radomíra. Toto jméno slovanského původu znamená ten, kdo se raduje s míru. Všem Radomírům přeji krásný jmeniny.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Scared man's world.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. července, slavíme jmeniny Radomíra. Toto jméno slovanského původu znamená ten, kdo se raduje s míru. Všem Radomírům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
6: Do the ding-a-ding-a-ding-dong song.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum info. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: Ok, get up, Dipset. Joel Santana, Heatmakers, I think this the one right here. Everybody

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No, jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: fan.
1: Sei crazy, crazy.
0: Come

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Půlnoc.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
5: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: To bylo jako ten důvod, no. Já dal Hajmu pade, on jí odbouch, no.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: Každý den je originál.
1: Dnes 4. července slaví svátek Prokop, jméno řeckého původu, které znamená průkopník, nebo ten, kdo razí cestu. Všem Prokopům přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: Hrajeme další
5: pecky.
0: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes, v sobotu 4. července, se nám v České republice počasí rozhodlo ukázat svou rozpolcenou povahu, chvíli se můžete kochat sluncem, chvíli vás schladí přehánky. Teploty se budou potácet mezi 15 a příjemnými 23 stupni Celsia, takže žádné to pekelné vedro, co nám minulý týden roztavilo mozky a chuť na cokoliv smysluplného. Ale pozor, zejména na Moravě a ve Slezsku si to s námi příroda rozdá v silných bouřkách, takže bacha, ať vám to nespláchne i poslední zbytky sebekontroly, co jste si šetřili na večer s vaší tajnou láskou.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
5: Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.